M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Zcela jiný Abraxas, než na který jste zvyklí. Záchytný bod, album, které vyšlo v polovině února letošního roku, je už kmotrem jsem byl já sám osobně a Jura Šperl z kapely Ingot. No, tak jsme to pouštili, minulý týden jsme si spolu zahráli. Ono, vidět Abraxas živě je něco úplně jinýho, jo, prostě, ať už to je Ivan, ať je to Zbíňa Zabicíma, anebo to je Slávek Janda, který na tu kytaru to dává z první pořád. Vlastně on, Peter Frampton a Jeff Beck byli jediní tři na světě, kteří dokázali zpívat do toho tolku. Takhle prostě dokázali zpívat. Jediní tři na světě. Jo? To bylo vyhlášení. To jsem si nevymyslel. To sám Slávek Janda vám i potvrdí. Jinak, kdybyste Abraxas chtěli ještě někdy vidět letos, tak třeba v tomto měsíci 31. budou hrát tady u mě na zahradě. Ne, kousek dál, 3 kilometry jsem si je pozval, protože je to moje srdcovka, tak budou tady na takzvané knajpatur. 8. srpna pak vidím, že budou hrát v Krásné hoře nad Vltavou na fotbalovém hřišti. 15. mají soukromou akci v Kácově, 21. Přerov Hippie Fest a 29. srpna Zbyrok Rockfestík, areál restaurace Lesanka. Tady Abraxas máme za sebou a budeme pokračovat dále. To bych chtěl nějaké Mongoly. Co vy na to?

Tak občané, dneska, jak jsem řekl, máme 16. červencový den, kdy se narodil v roce 52. třeba Steve Copeland z kapely The Police, ale v roce 66 se zrodila superkapela, kdy kytarista Eric Clapton z Yardbirds se dává dohromady s baskytaristou Jackem Brucem a bubeníkem Gingerem Bakerem z Graham Bond Organization a zakládají Cream. Tak bych to mohl říci, ale v rok 1962 mě zajímal. Capitol Records přibírá do své stáje Beach Boys, kteří slaví úspěch se singlem Surfing USA, který si vydali na své vlastní náklady. Tak ať mají tam Tiemy. Na rádiu, hej, právě oni.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

Měla nastartovanou kariéru skupina Idexis na sklonku 80. No, bylo to myslím 87. teda bych řekl, točili videoklip v Praze, byl to strašně a milá, přijeli západňáci k nám, jo, z Austrálie, točili, tak o tom psal Mladý svět, Mladá fronta, Rudé právo a všichni o tom psali, je přijela kapela takových to jména, no a posléze co, pár hitů, no a Samohoniče si vzal život, no to už je jiný příběh, pojďme se podívat do další části dnešního rána. Máme 8 hodin a skoro 50 minutek, to znamená dáme muziku, dáme prostor muzice na závěr a v příští hodince si povíme něco o Maidenech, podíváme se na fotbal a zahrajeme si plejádu skvělé muziky. Já teď zrovna vyjíždím s kapelou Mr. Mister a s albíčkou Broken Wings. Taková vzpomínková po

0: si na šrot, to my taky. Jsme Psajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Psajda Šrot.
1: Více informací najdeš na psajdašrot.cz.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akniemcova.cz.

Když to tak vezmete, tak šlo o skladbu, která byla prvním singlem a hlavní skladbou alba God of Angels Trust, vydané v loňském roce a součástí s oznámením alba. Doprovázelý hudební videoklip režírovaný Adamem Rothheinem. Kapela popsala skladbu jako dokonalý úvod k albu plnému síly a elektrizujících rockových hymen. V dubnu 25. také vydali videoklip k jednotlivým skladbám, ve kterých to vlastně všechny ty skladby rozebírají. Tak toliko jsem se vykecal hned na úvod, no a věřím tomu, že i v této hodince zůstaneme kamarádi, i když zdáli. Tady jsou Lordi.

Kapela Soundgarden vznikla v roce 1984 v Seattle a jsou jedním z hlavních představitelů takzvaného grunge stylu. A první vlastně grunge kapelou, která vydala desku pod velkou nahrávací společností. Jejich nejúspěšnějším albem bylo Supergnome z roku 1994 a právě z tohoto alba byl i tento hudební klenot Black Hole Sun, kterou napsal kytarista a zakládající člen kapely Chris Cornell, o kterém jsem tady hovořil včera. A prý mu to trvalo jen 15 minut, ale v textu nemáte prý hledat žádnou hlubokou myšlenku. Cornellovi šlo prý hlavně o hru se slovy. Jak my rétorici říkáme, prostě, aby řeč nestála. Teď už ovšem jdeme na domácí hudební scénu, tady tu Stella, 3 kilometry ode mě vzniká taková...

Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Tato písnička z druhé poloviny 90. let mě rajcuje, jak nedabile volně pohozená kupka písku, která je zadarmo. Vážně, tady jsme s Jorčinem normálně tancovali od zemek u toho. Kdyby vás to zajímalo, že jo. My tady vůbec tančíme od včerejška, protože, nebo vlastně už od středy, poněvadž bydlím tak nějak spoza buka, jak se říká, kousek od festivalu Colors of Ostrava, ten je v dolní oblasti Vítkovic, no a tak dozvuky tady jsou. Samozřejmě vím o různých muzikantech, kteří tam vystupují, vím o lidech, kteří tam jdou, to jsem tam jednou byl, já jsem vlastně de facto byl u zrodu, ale to jsem byl jenom jakože přihlížející, jak to bylo ještě malinký festiáček. No a Colors of Ostrava potom vlastně zkvétalo, až se z toho stala takováto dominantní, obrovská, velká show na Ostravsku. Hned po Beats for Love vlastně druhá největší akce. No a jednou jsem tam šel, to tam hrála Sinead O'Connor, tak říkám dobře, my jsme tam dělali nějakou vipku, tak jsem se šel podívat. Cestou se mě někdo ujal a chtěl mi nabízet korálky. Potom samozřejmě, protože to je multižánrový festival, který už muzikami skoro vůbec nic neříká, tak jsem šel a další mi řekli, jestli bych si nechtěl popovídat. Jo, už mi dával nějakého jointa, jestli si nechci ve stanu popovídat. Říkám, vy jste tady všichni trošku máknutí nějak, ne? Nebo něco podobného. No ale šel jsem dále, no a pak mě zvali do nějakého workshopu, tak jsem rychle utekl do VIPky, hodil do sebe deci slivovice a řekl jsem, tady mě už nikdo neuvidí, leč viděli mě tam před asi 3 nebo 4 lety, kdy jsem točil pro jednu společnost videoklip a rozhovor, tak jsem se tam podíval, to zrovna začínal demo, svoje písničky a prostě přicházeli lidé, ženy oblečené ve spodním prádle s přehozem ze záclony, takže ve své podstatě jsem zjistil, že testosteron tam stříká daleko více než voda, když je horko. A voda tak taky nikomu nic neříká, je to zajímavý festival. A já jsem si tak trošičku to hodil za hlavu a včera jsem tak nějak zaslechl něco, co mě evokovalo k myšlence, že tam budou Stone Temple Pilots. Říkám, to mi nemohlo uniknout ani omylem. Jiřík, podívej se pořádně do toho seznamu, toho programu, jestli tam opravdu Stone Temple Pilots jsou. No, určitě tam nejsou, tam byli 21 Pilots, tak jsem to spletl, jako naštěstí jsem nemusel nikam vyrážet. No a na druhé straně jsem si říkal, přece naše posluchače na rádiu, hej, neochudím od tuhle tu záležitost hudební a ještě k tomu perfektní. Já jsem si říkal, že to je něco na způsob sexu, že to tak rajcuje. A přesně na způsob sexu je název skladby od této formace. Tak jsem se vykecal, to byl slovní striptease, přátelé. 5 minut před 9:30. Tak jsem nahej, ne? Tak proč ne striptease?

si hadry a jedeme na Rokec. A ten začal už včera v podstatě a dnes je čtvrtek 16. a pojďme se podívat na Masters of Rock, které už jsme jakožto rádio i mediálními partnery pro letošní rok. Vše vypukne ve 12 hodin s kapelou Flared. Pak už bude následovat Cars of Cain, Art Nation, Agent Steel, Vojvod, Marko Hietala, v 19 hodin Kissin Dynamite, to bude zajímavé. Pak přijde slavný Udo Dirkschneider z Hity, kterými, no akcept samozřejmě, ve 22.15 následuje pak to, co bych chtěl vidět a mám smůlu, protože mám svoje starosti. No přátelé, nedá se svítit, tak to budou Halloween a pak Infinitum na závěr. A když Halloween, tak this is Tokyo. Tady je. Takže pro ty z vás, kteří ještě nevyrazili, tak taková pozvánka na dnešní večerní mejdan.

Tak po všech peripetiích dneska, kdy jsme neměli proud a všechno padlo a rozbilo se a podobně a pokakalo a podobně, tak vlastně v podstatě už jsme v reálu. Toto byly Iron Maiden a jedna z mých oblíbených skladeb Eldorado, kteráž to byla vlastně druhou skladbou z alba The Final Frontier v roce 2010 a byla nominována na cenu Grammy. Mimochodem, když jsem u těch Maidenů, tak jsem to naznačoval na sklonku minulé hodiny. Steve Harris z této formace prohlásil, že doufá, že uvedení do rock'n'rollové síně slávy bude znamenat, že američtí fanoušci přestanou o tom už jen tak mluvit. Od doby, kdy byla britská kapela jmenována do letošního ročníku, její členové jasně dali najevo, že pro ně neznamená tolik jako pro ostatní uvedené kapely. V den uvedení 14. listopadu se ale nezúčastní kondolence, protože budou na turné v Austrálii. Ale v nedávném rozhovoru pro Metal Hammer Harris řekl, že by tam nebyli, i kdyby to časový harmonogram dovolil. No a v dnešním Losbuster odpoledne se podíváme na bubenickou legendu této formace Nicka Backbraina. To vám mohu slíbit, stejně jako informace o fotbalu a tak dále. Protože pomalu a jistě jdeme dnes už do závěru. Je 9:45, dám ještě jeden song, aktuálně novinkový song od kapely Green Day a pak už se s vámi rozloučím. Neboť slovy klasika je to víc než dané a vy to víte.

rock'n'roll je většině živý, stejně tak jako můj kolega, majitel apky Konoapka Konopka. Ano, přátelé, konoplý táta by měl být připravený, protože já jedu na další jednání ohledně další produkce na nějaké obecní slavnosti a vy se mějte fanfárově. Já se s vámi ozvu zase po 13. hodince. Ale ještě jsi připraven, všechno povoleno, dobře, ok, můžeme jít na to. Takže krásné dopoledne a užijte si zbytek programu Rádia Hej. Třeba teď v této chvíli s Gary Moorem. Čus.

0: zabírají.
1: Příští stanice Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
5: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, zdraví vás v tuto chvíli Aleš Konopka a Opavské studio, protože Jirka Basta to už zabalil a prchnul do lesů na bylinky, na čajíček

0: a taky vyvenčit svoji psovitou šelmu. No, já jsem si zase pro změnu otevřel pivko, přiznám se, že jenom Radler, takový ten se šťávičkou, protože takovej frajer zase nejsem, abych se skalil hned po ránu. No, ale snad mě to probere. No, já nechápu, jak někdo může stávat ráno na 6 do práce. V tom už jsem měl, dámy a pánové, jasno na základce, že tohle já provádět nebudu ani za milion. Taky, kamarádi, míváte pocit, že jste v noci nespali 8 hodin, ale 8 minut. Ale tak hlavně buďme v klídku, i když jste v práci, že jo, to nějak vydržíme. A musím vám říct, přátelé, takovou radu. Vnitřní pokoj totiž začíná 3 slovy. Kašlu na to.
1: Hey, hey, hey, hey, Radio CZ.

0: The Fallen, Halloween. My jsme stále na rádiu, hej, dopolední éter jede, máme 10 hodin a 17 minut a to už je připravená Verša, aby nám sdělila, jaké má být dneska počasí.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, teplota v 1000 metrech na horách kolem 21 a foukat má slabý vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Verča.
0: Děkujeme, Verčo. No a před námi, dámy a pánové, co se týče muziky UFO, taky Alice Cooper nám zahraje v těchto příštích minutách, anebo i Proteus.

0: Ladíte Hej Rádio. Dopolední éter, dnešní čtvrteční. Přátelé, tady jsem se dočetl takovou zajímavost. No, nevím, jestli z toho mám mít radost, nebo... No, těžko říct, já vám to přečtu. Evropské televize dostali nový manuál, jak při atletických přenosech zabírat sportovkyně. Jeho cílem je omezit záběry, které sportovkyně sexualizují. Doporučení se týkají například detailních záběrů na tělo, nízko umístěných kamer nebo zpomalených opakovaček bez sportovního významu. Místo toho by se přenosy měly více soustředit na výkon, techniku a samotný závod. Tak co si o tom myslíte, přátelé? Co na to říkáte? Já si říkám zlaté devadesátky. A taky si říkám, jak to asi udělají třeba s akvabelama. To budou kameramani zabírat asi jenom tu sponku, co mají na nose. A nebo můžou akvabely plavat v neoprenu a je to v cajku?
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.

0: když je žízeň, tak to se nedá nic dělat. Kabáti! A to mi připomnělo takovou historku, kamarádi. Já jsem byl kdysi dávno na jedné soukromé akci na oslavě a když tam kapela hrála Ploužák a vyhlásila, že se máme teď přitulit k tomu, koho máme nejraději, tak jste to měli vidět. Všichni chlapi málem umačkali výčepního.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej, radio, CZ.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.

0: remix bez krídel. Tublatanka. Slovenská, hej. Na rádiu, hej, ano. A to vám musím říct, přátelé, to si fakt nemůžu nechat pro sebe. Jako pozor, počínaje dneškem až do soboty ve Valašském Meziříčí na fotbalovém stadionu probíhá právě už teď, protože je to vždy každý den od 10. hodiny, Guláš Fest. No a co se týče programu, tak se můžete těšit například dneska na kapelu Reflexy od 18.30, mimo jiné tedy. A jako hlavní hvězdou večera dneska Trautenberg, jinak tam bude Status Quo, CZ, Heaven a tak. Zítra zase od 19 hodin Alkohol, ve 20.40 Krejson a Láďa Křížek a jinak samozřejmě o 10 už cymbálová muzika, Exploit a další kapely. V sobotu opět to začne cymbálovou muzikou, nebo taky zhruba v poledne Blue Street Band a hlavní hvězdou opět v 19 hodin Portless a nebo taky třeba Poetika. No a uzavírat to bude ve 22.30 Metallica Revival Baroun. Ale hlavně, přátelé, co tady píšou, krom toho, že tam bude pro děti Luna Park, ať se jich můžete na chviličku zbavit, bude tam 30 druhů guláše. A já jedu tam. Jedu tam, protože opět si musím napapat pupíček. No ale my tady na rádiu, hej, taky nevaříme špatně. Poslouchejte dobře.
1: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Vitacita, kapela Vitacit. A to jsem si teď vzpomněl na naše mládí, přátelé, na Šuměnky. Pamatujete si na Šuměnky? Já mám pocit, že je stálý desetník tak nějak. Ale co jsem zjistil, jo? Na tom obalu, já jsem někde nedávno viděl fotku, je napsáno není vhodné pro děti. No ale kdo jiný si to kupoval a olizoval? Kdo?
1: Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, teplota v tisíci metrech na horách kolem 21 a foukat má slabý vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Verča.
0: Děkujeme, Verčo! No, teď jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, jak jsem mluvil o tom olizování těch Šuměnek a Vitacitů. Jak jsme teďka jeli autem do lázní, tak jsem viděl velkou krásnou ceduli a tam byl pod tím zmrzlinář, prodával zmrzlinu a na té ceduli bylo napsáno, jak ti Češi jsou jako fakt, jak mají smysl pro humor. Jo? Tam bylo napsáno, kdo nelíže, jako by nežil.
2: Rádio Hej!
3: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

0: Collins su studio na rádiu Hey. O 11:30, tak ještě půl hoďky budeme společně trávit se skvělou muzikou tady na rádiu Hey. No a vlastně, přátelé, taky jsem si uvědomil jednu věc, tady vždycky dáváme to počasí a já vůbec nedávám pozor, neposlouchám a pak se stejně ještě jednou musím zeptat, jak vlastně bude. Taky to tak máte, jo, že čekáte na počasí, pustíte si třeba televizi a teď proběhne počasí, skončí to a vy zjistíte, že jste vůbec neposlouchali. Ale říkám to proto, že já jsem tady narazil na jeden fórek, protože já jsem si říkal, půjdu dneska si zaplavat nebo ne, páč mi to dělá dobře, vodička. No a teď nevím, takže se pak musím podívat, Verča mi to možná prozradí ještě. Každopádně, jo, tady je fórek, zaměstnanec zachrání svého šéfa před jistým utonutím. Zachránil jsi mi život, děkuji ti, splním ti za to jedno přání, říká šéf. No a zaměstnanec chvíli přemýšlí a pak vyhrkne, tak jo, ale neříkejte teda nikomu v práci, že jsem to byl já, toho jsem zachránil.
1: Poslouchám rádio Hey, naši při něm vařej
2: a nikdy taky pařej.

0: musím do Mexika. A chlapci z Krucepisk si neberou servítky. To každopádně. Teď se pojďme, dámy a pánové, podívat na to, kdo má dneska svátek. Abyste si nemysleli, že jsme zapomněli.
1: Hey Radio CZ.
0: Tak dneska máme 16. července, máme čtvrtek a svátek má kdo? No svátek má Luboš. Mužské křestní jméno Luboš je slovanského původu, má být domácí zkráceninou jmen Lubomír, Lubomil či Luboslav. Jméno se vykládá jako míru milovný, milý. Stejný význam má jméno Lubor. Jména pocházejí ze staroslovanského slova ljub, tedy líbí, líbivý a taky příjemný. No a Lubošů máme v České republice 22 715 kusů. No to se podívejme. Gratulujeme všem, to každopádně. Užijte si ve zdraví dnešní oslavu, hezky to zapijte a zítra zase ráno do práce.

je to o hvězdách a Pavol Habera nám zpíval na rádiu Hey. Jednu z posledních songů dnešního dopoledního vysílání z Opavského studia s mojí maličkostí Alešem Konopkou. A ve hvězdách já vidím, přátelé, velký dobrý, protože zítra ráno už vás opět bude čekat v éteru. No kdo jiný než Milan Krčil, náš kolega a kamarád, speaker z rádia Hey. No přátelé, jako poslední song ode mě dneska AC/DC, Are You Ready? Jste připraveni? Doufám, že jste připraveni dneska po práci někam vyrazit ven, třeba na pivečko, nebo sportovat, vykoupat se. No, těžko říct, co vám počasí dovolí, však uvidíte sami. Každopádně, pokud je ta možnost a budete zevlovat, tak určitě mějte nalazeno stále naše rádio. Hej, těším se na vás zase zítra, tak těpic, rockeři.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221.

0: dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centiáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

0: každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu
1: od 12 do 14 hodin. Double.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: album Automaton a rok 2022. Čtvrteční odpoledne je snad v plném proudu, všechno svítí, hraje, auta jezdí, mobily fungují a signál je dostatečný. Co více si přát, ať může starý Bastič hrát a vytancovat. No nedělám si to na p. Zkusili jste někdy jen tak ulítnout, přestat se brát tak nechutně vážně a z ničeho nic jen tak v pracovní době trsnout? Možná vás ostatní budou mít za blbce, ale to spíš oni budou závidět, že na to nemají koule. A věřte, někteří se i přidají. Dobré odpoledne!
1: Tak mi to teda nandej! Nandej!

svátek má Luboš. Dnes je světový den mezinárodní spravedlnosti, mimo jiné také evropský den koupání se v řekách a hlavně světový den morčat, to znamená, ty jsou ta smradlavá zvířátka. Rok 1952 narodil se Steve Copeland z kapely The Police. V 66. se rodí superkapela kytaristy Erika Claptona, který odešel z Yardbirds a dává se dohromady s basákem Chuckem Brucem a bubeníkem Gingerem Bakerem z Graham Bond Organization a zakládají Cream. Jinak v roce 96 odchází na druhý břeh John Panunzo z kapely Styx a v roce 2012 nás opouští ikonický klávesák Lord vlastním jménem John Douglas, Lord z Deep Purple. Toliko asi v této chvíli, co se kalendáře týče, máte-li ve svém okolí nějakého Luboše, klidně mu zahrejte. Nás tím ale neobtěžujte, jo? Máte Spotify. Ne, klidně vám zahrajeme. Napište mail a basta. Není s tím žádný problém. A tady je Leona Šenková, Jarek Filkás a Nikdy se nedozví.

Fighters Hour a Blackstar Riders, 13. hodina, běžící 28. minuta. A rád bych jenom připomněl, že včera se hrál fotbal, to asi víte. Já jsem fandil Argentině, to bylo víceméně jasné, to jsem i říkal tady v rádiu, no a byl jsem nadšený, co samozřejmě Lionel Messi, to je prostě fenomén. Všichni se báli jeho levačky a jaký on poslal pas přesně na hlavu, na druhou branku, to je neuvěřitelné, co dokázal. Samozřejmě oni tam postavili, jak říkali reportéři, autobus a bránili, jak se dalo. Připomínalo to utkání se Španělskem, česká reprezentace na předchozím šampionátu evropském někde. Já nevím, který rok to bylo už teďko momentálně, no ale a teď budu ale docela dobře rozhozený, nejistý jak divadelní sezóna, poněvadž Španělé jsou Španělé, je to Evropa, budu fandit Španělsku asi i proti své Argentíně, které fandím od roku 1978, kdy tam hrál Mario Alberto Kempes, vyhráli titul. No ale to už je minulost, v té době třeba za Anglii hrál Kevin Keegan, že? No a Angličané budou hrát v sobotu s Francií o bronz a oba dva manšafty si kladly ty nejvyšší cíle, ovšem jak to dopadne, to bude, jeden bude plakat. Jsou to čtyři nejlepší manšafty na světě, o tom žádná. Potom samozřejmě moje dva oblíbené manšafty, Česká republika a Itálie, tak to jako nebudeme ani vzpomínat, jedni se tam nedostali 12 let, druzí se tam po 16 letech dostali a udělali ostudu. No a teď už budeme jenom doufat, jak to dopadne dále. Ale to utkání včera mělo jednu nepříjemnou dohodu. A o tu se postaral hráč Bellingham z Anglie, který neunesl prohru s Argentínou a v podstatě tento záložník Realu Madrid po utkání udeřil slavícího argentinského náhradníka Valentina Barsu. Co zkrátu předcházelo, asi víme, prostě byla to frustrace jako hrom a nemělo by to do fotbalu vůbec patřit. To je jenom jako můj názor a teď půjdeme společně do Ameriky, protože jsou tady Hollywood Vampires a jejich převzatá skladbička A Little Bit of Love od Led Zeppelin. Jak Johnny Depp, Alice Cooper a Joe Perry se svou partičkou dávali tuhle skladbičku, je to na vás, poslechněte si to.

0: kdo z jakéhokoliv důvodu nemůže vyrazit na nějaký festiák, tak se mu zpříjemnil chvíli v dnešním odpolední kapelou Saxon a s kabičkou Broken Heroes, co jste asi poznali. Přátelé, já jsem o tom hovořil už minulý týden a tak nějak průběžně to z naší reklamy znáte a já vám to hned přiblížím v následujících chvílích, kdybyste nevěděli, co se sobotou, čirou náhodou.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
0: No a mě nenapadlo nic chytřejšího, než zavolat hlavnímu organizátorovi festivalu, panu Karlovi Pundovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím, Mirko.
0: Já vás zdravím, tak poslyšte, vy jste tady, my jsme spolu o tom hovořili, máme to jako v reklamní kampani, jsme jako partneři.
2: Ano.
0: A já bych chtěl přiblížit víceméně první věc, kde je ta pěna?
2: Horní pěna se nachází kousek od Jindřichova Hradce a v podstatě je to brána do České Kanady. Je to na cestě z Jindřichova Hradce do Nový Bystřice.
0: To je daleko, z Ostravy.
2: Pět kilometrů od Jindřichova Hradce.
0: 5 kilometrů od Jindřichova Hradce, pamatuju si, že to městečko hrávalo kdysi extraligu hokej. No, ale teď už...
2: Basketbal vyhlášení.
0: Ano, ano, ano. Teď pojďme k tomu 18. červenci, to je tato sobota a začínáte v 11 hodin. První kapela začne hrát 11.30, poslední kapela pak ve 23.40, to čtu z vašeho scénáře, ale popište mi tu akcičku, která tam bude, Kotel Hellfest. Proč jste tam dal i ten název Hell?
2: Kotel Hell Festival, tak jak už festival, jak už název napovídá, bude to u guláši, proto kotel, kotníkový guláš, 14 soutěžních týmů letos. Návštěvníci budou moc volně ochutnat každýkoliv, jakýkoliv guláš a zhodnotit soukromně. A hell, je to bude pořádný peklo. Že letos máme nadupaný line-up, máme tady Arakainy, civilní obranu, Seven, Budějovickou Seven, mají obrovskou ohňovou show, která celý festival zavřou, to je opravdu podívaná, to budou koukat, kdo je nezná, tak budou koukat.
0: Kdo si je plete často s tou Maroboleslavskou jako já, že?
2: Ano, ano. A tyhle jsou 7CZ z Českých Budějovic.
0: 7CZ z Budějovic a 7 jsou ještě tam ti druzí. Dobře, OK. Chci se zeptat, dobře, když tam přijdou rodiny, co děti? Mají si kde hrát?
2: Děti mají si kde hrát. Budeme mít dětskou zónu, skákat, hrát různý hry, malování na obličej. Bude o ně postál.
0: Vždycky, když moderuju nějakou podobnou akci napříč spektrem, tak mě zajímá porota. Občas se potkám s Jirkou Babicou, občas se potkám s dalšími nějakovými. Koho vy tam máte zajímavého v porotě?
2: No, už jste zmínil Jirku Babicu, tak máme v porotě Jirku Babicu.
0: No výborně, máte dost piva? Máte dost piva?
2: Máme i dost spoustu jiných ingrediencí do guláše, co by tam mohla.
0: Jirka je úžasný v jedné věci, on má 2 metry a nelze ho upít.
2: No tak pokusíme se a uvidíme.
0: Je úžasný a hlavně ví, o čem mluví. Jako byli jsme na jednom festiáku společně, konkrétně vím o tom, jak jsme tam dopadli. No, bylo to fajn, bylo to velmi fajn. No a ve své podstatě, když už někdo dělá akci, hned plánuje i příští rok. Budete s tím počítat příští rok?
2: No, zatím počítáme, uvidíme, jak dopadne tenhle ročník, snad dobře. A vždycky plánujeme další rok v srpnu.
0: Prosím vás, zavolejte, já vám dohodím nějaký kapely, v zápětí taky výborně. Pustím civilní obranu, jo, protože mi ta písnička To dokáže chlap hodně baví, jako to si musíme říci. Arakain má hit za hitem, o tom se nebudeme taky bavit. No a potom vám vlastně v programu, až uslyšíte akustiku, tak třeba tu vám můžu poslat, a co si budeme nalhávat. Ale a v Jindřichově Hradci, tam jsem taky nebyl, no, ale já jsem byl nejdál v Budějovicích možná, ale ten kraj je úžasný, jako. Mně se ten kraj strašně líbí, mám kamaráda v Božeticích za Milevsku, takže to taky je kousek, ne, co?
2: No.
0: To je tak na cestě, do polovina Tábor, Písek a jdeme dolů, já vím.
2: My tady ten festivalový areál zrovna stavíme, já jsem tady v Horní Pěně hřišti a je to tady opravdu krásný, je to tady u vody, u rybníka, dřevo se jmenuje ten rybník.
0: A ryby tam berou, ryby se tam chytat můžou?
2: Ryby se chytat nemůžou oficiálně teda, jo, ale koupat se tam dá, voda je tam krásná, i když není plnej, ale dá se.
0: Vy to plánujete vždycky v tomto termínu?
2: Vždycky v tomto termínu.
0: To je blbý, já mám vždycky v tomto termínu akci. Ale daj, upřednostníme, něco vymyslíme, mě se tam chce, já už tam dávno plánuju, ale musím napřed vyřešit své zdravotní problémy a pak začnu cestovat po celé republice a dívat se, kde kdo vlastně je. Takže Horní Pěna na Jindřichohradecku, ano?
2: Horní Pěna na Jindřichohradecku.
0: Tak, o pěně to nebude, nebudete tam mít žádnou pěnovou show, budou mít maximálně pěnu u huby z piva.
2: Pěna u huby z piva 100%.
0: Dobře, dobře. Tak řekli jsme si kapely, řekli jsme si všechno, tak pojďme to zhrnout, tak je to tuto sobotu, začíná to už dopoledne. Ono se ty guláše vaří už od 8 hodin, nebo od 9, ne?
2: Od 11, začíná od 11.
0: Přímo od 11.
2: Tak jako se otvírá vstup, začínají vařit od 11, končíme s vařením už 16.00. Mm-hmm. Pak máme hodinu na posouzení vzorků porotou, kde bude ještě Řezňa Piškot, známý influencer teďka.
0: Ano, ano.
2: Lišova. Což je taky dobrý týpek, ten je s ním bude sranda, to bude superový. A ještě jsme teda přibrali Marcelu Březinovou.
0: Takže... Starou dobrou Marcelu Březinovou?
2: Ano. Ano.
0: Ne, ne. Ješkovi zraky, OK Band, bráhé paměti, ano.
2: Tak, tak, takže guláše musí absolutně ladit, že Marcela má absolutní sluch, takže tam to musí.
0: Co má sluch společného s chutí guláše? Prozraďte mi to tam u vás Horní Pěně.
2: No, musíme tam mít trošku elegance v té porotě.
0: Jo.
2: A ženskou ruku.
0: Dobře, no, tak já mám Marcelku rád, takže nebudu se k tomu vyjadřovat jako ženská ruka u guláše. To dokáže jen chlap, jak zpívají civilní obrada. To dokáže jen chlap. Držím vám palce, ať vám to vyjde a můžeme to potom třeba v pondělí zhodnotit, jak to celé dopadlo, jaká byla nálada, kdo vyhrál a podobně. Co říkáte? Zavoláme si?
2: Ano, zavoláme si.
0: Dobrá, takže mějte se s pánem Bohem, Karle, a určitě se ozvu v pondělí, ať vím, jak to dopadlo a doladíme zbytek. Mějte se hezky. Daří se. Naschledanou a naslyšenou. Civilní obrana teď hraje právě do...

To asi nechce chlap slyšet, to se tam vejde a auto bolí ty šmejde. To říká ženská, je to v háji. To mě tak napadlo. 13 hodin, 47 minut civilní obrana, to se tam vejde, to bolí šmejde. Já se z toho picnu, když jsem nakousl tu akustiku, tak tady samozřejmě je a jdeme do závěru prvního dějství dnešního. Los Bastardos. Bastič vám přeje krásné odpoledne.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

na tom, jak se cítí. Přátelé, tak jsme vstoupili do druhé hodinky dnešního Los Bastardos. Bolí vás oči? Jo, máte zhoršený zrak už třeba věkem a podobně, tak zajděte si k tomu, ke gynekologovi. On vám sice nepomůže, ale uvidíte to, co on po celý den v práci. Tady už je Ingmar Malmsteen a jeho verze Chicks No Up.

Slyša, jedna z nejznámějších instrumentálně vokálních skladeb kytaristy Slash, kterou naspíval samozřejmě Miles Kennedy a vyšla v roce 2012 na albu Apocalyptic Love. Skladbu napsal Slash přímo na pódiu během svého světového turné v letech 2010-2011 a text písně se odehrává na cestě do Mexika, to je ta země, kde jsme dvakrát jako fotbalisté dostali na práskáno, a vypráví příběh o výčítkách svědomí, ohni v srdci a neschopnosti nechat minulost za sebou. Ježkovi zraky, a víte vy co? Pojďme se do toho Mexika podívat společně.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Ladíte Radio Hey a posloucháte ve 14 hodin 30 minut pořad Los Bastardos a půjdeme za jednou bubenickou ikonou a nebo legendou, chce tedy Nico McBrain se po letech čekání konečně dočká uvedení do rock'n'rollové síně slávy jako člen Iron Maiden. Přesto přiznává, že jeho pocity nejsou jen radostné. V rozhovoru pro pořad Canfaris McBrain uvedl, že vnímá ocenění jako významnou poctu, zároveň však nezastírá, že kolem rock'n'rollové síně dlouhodobě panují kontroverze. Do síně slávy budou spolu s McBrainem uvedení další nebo i současní členové kapely Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith a Jenny Gerr. Stejně jako bývalí členové Paul Di'Anno, Blaze Bailey, Dennis Stratton a zesnulý bubeník Cliff Barr. Ironii osudu je, že samotní Maideni se slavnostního ceremoniálu, jak už jsem dneska dopoledne řekl, nezúčastní. Manažer kapely Smallwood potvrdil, že v době konání akce budou Maiden v australské části svého turné a termíny koncertu jim účast jednoduše neumožní. Slavnostní uvedení je 14. listopadu a jak už sami Maideni zveřejnili, i kdyby měli volno, stejně by se na to vykakali. Asi by šli k doktorovi, protože i takováto ikona si půjčí písničku Doctor Doctor. A od koho asi víte, takže to nemusím dále rozebírat. Pojďme na ní.

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání z...

13. století, myslím, že to byly kdysi hrdinové studené války, to jsem i já ve své podstatě. My budeme pomalu jistě přecházet do třetí závěrečné fáze. Dnešní doba ale přináší fůru možností a musím přiznat, že ještě více pro ty, kteří toho moc neumí, nedokázali a tak se stali influencery, youtubery a já nevím, jak si všichni říkají. Je to důkaz toho, že lidé sedí u mobilu nebo počítačů, mozek zakrnuje stejně jako stagnující libido, protože si hrají, ale o to víc mne mrzí, jací jsou to somráci. Před nimi je i jeden, on právě misionář. Když vás něco zaujme, tak pak klikni, dej mi like, připoj se, sdílej, jo, prostě oni vás somrují, žebrají, abyste, a to vše jen za tím účelem, aby se na váš účet napakovali. No nevím, jsem vděčný za rádio, za hudbu, za slunce, za jídlo, ba i za vlhký klín, bacha, to mladí už moc neznají, ale co je důležité je, že ve své podstatě vy, co posloucháte, dřete, makáte, děláte, tak druzí si povídají a jedou bomby. To vlastně platí i o mně. Ne, já se poctivě musím připravovat. Tady je Sonata Arctica. Jdeme do závěru.

kapel Japonska, ano, samurajové jako vystřižení. Takový japonský olympik. Loudness, Let It Go na Hey Radio. Poté, co jste slyšeli kapelu Bakčery jako úvod. Jinak já se ještě musím na chvilku vrátit k tomu fotbalu včerejšímu. Bosák, který to komentoval včera v televizi, perlil, když ukázali Mika Jaggera ze Stoneu a chválil jejich novou desku, že si pro ní hned poletí a tak dále. A jen tak mezi řečí řekl, že kdo si myslel, že už to zabalí, se spletl a že o něco mladší chlapi se snaží předvádět svou hudbu na hřišti. Nějak opomněl, že Jagger pamatuje Šemíka jako hříbě a že na hřišti běhají o dvě, možná o tři generace mladší kluci. Vždyť takový Španěl Yamal by mohl v 19 být skoro jeho pravnuk. O tom žádná. Tady je jejich novinka. In the Stars.

Děkujeme za kapelu Five Finger Death Punch. V novém rozhovoru hovořil kytarista této formace Zoltán Báthory o připravovaném 10. studiovém albu kapely Legacy se bude jmenovat, které vyjde koncem léta. Digitální verze dorazí tento měsíc, 31. července, kdybyste nevěděli, je to pátek, zatímco verze na CDčku, vinilu a kazetě dorazí až 18. září. Na otázku, zda on a jeho kolegové z kapely mají pevný plán pro proces psaní písní a nahrávání pro album, Zoltán řekl, že musíte mít představu o tom, kam směřujete. Poslouchejte, jo, sledujte nyní tok mých myšlenek a nevěnujte se něčemu jinému, tak opakuji, jo, musíte mít představu o tom, kam směřujete. A všechno dělají s ohledem na to, takže je do dobře uzavřená jaderná exploze. Ivan Moody, zpěvák Five Finger Death Punch, je exploze a oni ostatní jsou nádoby. No v podstatě to je jako oko bouře. Ve skutečnosti žijeme v oku bouře, řekl Zoltán Báthory. Z alba Legacy byly dosud vydání dvě písničky a z toho tu jednu novinku vám posílám právě nyní. Ono už se mi tady jednou hrál.

0: perspektiva z Rebekou Mastou na Rádiu Wave.
1: To, co teď uslyšíte, jste v životě neviděli a to, co uvidíte, jste v životě neslyšeli. Mám tady skladbičku, kterou jsem vykopal a kterou jsem, podotýkám, vůbec neznal. Jen jsem si ji přehrál a zjistil jsem, že ta nahrávka je z pořadu Písničky pro hvězdu na téma o ochráncích a zachráncích. Jo, tak je to skladba, která se jmenuje Hlídkový vůz a patří mezi méně známé, ale velmi prý oblíbené skladby Jiřího Schillingera a dokonce i mezi fanoušky. Jak je možné, že jsem to vůbec neznal? On sice se dá tvrdit, že ta skladba byla ještě jednou potom předělána do daleko tvrdší podoby, ale je to spíš to, co vám pustí v té původní verzi. Je spíš něco jako filmová povídka než nebo klasická nějaká milostná píseň, to asi těžko. Ale skladba je postavena na samozřejmě Kavale, Kubeš, Stárek, o tom se nebudeme bavit, a mluví vlastně o nějaké možná fiktivní, možná skutečné události, já to sám nevím, jo. Text napsal František Ringoček, který měl rád příběhové písně s napětím a filmovou atmosférou, ale pochybuju, že by šlo o něco podobného, protože by ho hned asi zavřeli, i když on tomu daleko neměl. Tak tahle ta skladbička se jmenuje Hlídkový vůz a jak říkám, uslyšíte Schillingera, jak jste ho možná ještě v životě neslyšeli. Tady je možná

0: ho má, no.
1: Ale kde?
0: Jo, tak tohle to byl druhý single z 11. studiového alba skupiny Slade, které vyšlo v roce 1983, když jsem narukoval a hlídal jsem váš spánek, jo, tak jenom mezi řečí. Nápad na melodii Majo Maj napadl kytaristu Lea, když byla kapela v šatně před koncertem ve Velsu a poslouchal zpěváka Holdra a kytaristu Hela, jak ladí. Později vzpomínal, že mu to připomínalo Dudy, tak si melodii napsal v hlavě za zvuky smyčců. No a pak už to jelo. No a u nás Zagorka, to si asi všichni pamatujete. Pokračujeme dále. Tady jsou Steel Panther, novodobí glam rockeři a hřící se drsně.

jde. To je to, co jsem říkal, že hodí, jeden dům hoří, druhý hoří, ten spadne Čelákovici, ten spadne ve Zlíně. No vidíte, a my pomalu a jistě půjdeme do Ča. Přátelé, musím vám něco říci. Argentina má problém, a k tomu se vrátím.

Polkni a zapni je výborný výraz, ale teď otázkou, k čemu směřuje, jo? Tu písničku můžete poslat třeba partnerce nebo kamarádce. Ježišmarja, co se to zase vyplodil, nic, já už budu končit, protože je nejvyšší čas, jo? Uslyšíme se zítra ve 13, pokud se nic nestane. Polkni a zapni. Takhle se dokáže rozbít moderátor sám sebe.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix, a že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey.
3: Radio Hey.
4: Posloucháte Radio Hey a také posloucháte Radio Sázava a ve studiu máme dneska speciální vzácné hosty. Je to Irena Marek Brejchová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Pak máme tady amerického režiséra Scotta Servina. Ahoj, dobrý den.
6: Hello.
4: A završuje tuto sestavu Marcela Zmeškal. Ahoj, dobrý den.
7: Také zdravím, dobrý den.
4: A o čem si budeme povídat? Dneska máme na téma českou filmovou sérii. Je to série Vzkaz a je to o síle slov, jejich dopadech na naše osudy. A já možná teda poprosím, abyste představili nebo přiblížili, o čem ta série je, o čem byl první díl, protože první díl měl premiéru 1.6. v Lucerně. Jak premiéra dopadla, já jsem tam bohužel nebyl, tak jestli našim posluchačům můžete něco říct o celé sérii a začneme takhle u vás třeba.
5: Děkuju. Budeme velkou ctí. Měli jsme 1.6. premiéru v kině Lucerna, právě na Den dětí. A mělo to svůj důvod, protože filmová série Epizoda 1 je právě věnována dětem. Je to o tom, jaký vliv my dospělí máme na naše děti, na nejmladší generaci, právě skrze vzkazy, které jim předáváme. Protože buď můžeme mít dobrý dopad na naše děti, na jejich budoucnost, a nebo právě ne. A tento film je o tom, jak můžeme vědomě měnit sebe a budoucnost našich dětí.
4: Tak to bylo hezké na začátek. A možná jak vznikla myšlenka, nebo jak jste se k tomu dostali, k této myšlence, jak jste to točili a jak se vlastně, tam byl hlavní představitel, tam byl pan Nedbal, a jestli můžete nějak přiblížit vlastně scénář, režie, obsazení a jak jste k tomu vlastně dospěli, že zrovna třeba tady byla premiéra 1.6. na Den dětí.
5: Já bych chtěla jenom trošku víc představit tenhle koncept, protože my točíme atypický filmový projekt. Tento příběh je taková koláž. První část je hraná a je to příběh inspirovaný právě Francem Kafkou. A je to legendární příběh, kdy Franz Kafka potká v parku holčičku jménem Anna, která ztratila panenku. A co jejich setkání může způsobit a ovlivnit, jakým způsobem jejich životy, o tom je právě tento nádherný díl. A tento film točil americký režisér Scott Servin, kterého máme tady. A možná jeho bych se zeptala, co on tím chtěl vyjádřit a jaká je jako jeho důvod točení tady v Čechách. And I will switch in English now. I would like to ask you, what was your reason to shoot in Czech and what was your vision about this first episode one by this?
6: Ahoj. Thanks for having me here today. I'm very much enjoying it.
5: Ahoj, děkuji, že tady můžu být, moc si to užívám.
6: So recently I was asked why I made this movie.
5: Proč jsem udělal tenhle ten film?
6: And for many years I've admired the person Franz Kafka.
5: A já jsem nadšen mnoho let touto osobností Francem Kafkou.
6: But I had no idea that there was this small moment in his very big life.
5: Ale neměl jsem žádný ideje o tom, že tady byl takový malý moment v jeho celém životě.
6: It was so inspirational to me personally.
5: Který byl tak inspirativní pro mě osobně.
6: I believe that this man,
5: já věřím, že tento muž,
6: possibly near the end of his life,
5: pravděpodobně ke konci jeho života,
6: felt an immediacy within him that could impact the world around him.
5: Že on skrze sebe

0: bral podívat se kolem sebe.
1: And impact the moment with the beauty of his imagination.
0: A vybrat si změnit svět skrze krásu představivosti.
1: And I believe he came upon a universal truth.
0: A přišel přes univerzální pravdu.
1: That the power of kindness is one of the most powerful forces in the universe.
0: Že síla laskavosti je ta největší síla v celém vesmíru.
1: The most exciting thing about it is.
0: A ta nejvíce vzrušující věc je.
1: That the giver of kindness and the receiver of kindness are both equally elevated.
0: Že laskavost může povznášet.
2: Tak to bylo představení vlastně idei prvního dílu filmu Vzkaz. A my se teď pustíme písničku a po písničce si budeme povídat dál.

0: Jsme zpátky ve studiu a povídáme si o české filmové sérii Vzkaz. A já tedy poprosím, aby jsme navázali na to, co jsme si povídali před hudbou a vlastně dokreslili celou myšlenku.
1: Děkuju. A my jsme se povídali o té první hrané části, kterou stvárnil úžasný český herec Honza Nedbal spolu se Stelou Poláškovou, skvělou dětskou talentovanou herečkou. A to je vlastně první část. Druhá část tady toho filmu je koláž stvárněná z rozhovorů s naprosto báječnými lidmi,

0: kteří ovlivní a ovlivnili tenhle svět skrze tvorbu, kterou tvoří. A právě i je ovlivnili důležité vzkazy, které obdrželi v dětství. Někteří z nich měli velmi náročné dětství, někteří tolik ne, ale to, co předávají světu, je opravdu hluboké a já doporučuji tohleto zažít na vlastní kůži.
1: Já se možná zeptám, kolik celkem ta série bude mít pokračování?
0: To je to úplně skvělá otázka, kterou často dostáváme. Víme teďkon, že určitě uděláme 3 nebo 4. Možná do budoucna jsme otevřeni dalším až 7. Ale teď si se to víme, že 3 další, které chceme udělat.
1: A budou všechny točené tady u nás?
0: Ano, budou točené u nás v Čechách a já bych si chtěla pana režiséra Scotta Servína zeptat, proč vlastně on, americký režisér, točí u nás v Čechách české filmy. Scott, why, when you are American director, why are you creating and shooting films in Czech Republic?
2: Oh, so many good reasons.
0: Oh, pro mnoho dobrých důvodů.
2: The most important thing about storytelling to me.
0: Mnoho příběhů, které říkají mě,
2: is that I fall deeply, madly in love with the story.
0: Protože já jsem hluboce se zamiloval do příběhu.
2: And that definitely happened here with this story.
0: A to se opravdu stalo s touhle tím příběhem.
2: And this artist, Franz Kafka.
0: A s umělcem Franzem Kafkou.
2: In a way I felt like I rediscovered who he really is.
0: Jako kdybych úplně znovu objevil, kdo skutečně je.
2: And even though there's been many different versions of this story.
0: A tady je mnoho rozdílných verzí tady toho příběhu.
2: One universal message.
0: Jedna univerzální zpráva, poselství, vzkaz.
2: Is that no matter who you are.
0: Nezáleží na tom, kdo vy jste.
2: No matter where you are.
0: Nezáleží, kde vy jste.
2: You can impact the world around you in a very profound way.
0: Můžeš ovlivnit svůj život kolem tebe, kde jsi.
2: And sometimes it's the smallest impulse of kindness.
0: A někdy to je ten nejmenší impuls laskavosti.
2: That can create the biggest impact in certain moments.
0: Který může udělat ten největší vliv a dopad.
2: And with everything going on in the whole world right now.
0: A kdyby všechno šlo, co teďko se děje v tomhletom světě.
2: I found great inspiration and great wisdom within the choices made by this extraordinary artist.
0: Vnímám, že to má skvělou volbu tady toho skvělého umělce.
2: And then you have the city of Prague itself, which to me is a beautiful work of art.
0: A samotná Praha je umělecké mistrovské dílo.
2: Everywhere I turn, I see inspiration.
0: Všude, kam se podívám, tak vidím obrovskou inspiraci.
2: I see it in the architecture.
0: Já to vidím v architektuře.
2: I see it in the music.
0: Vidím to v muzice.
2: I see it in the poets, poetry.
0: Vnímám to v básních, v poezii.
2: Most of all, I see it within the hearts of the people that I've met firsthand.
0: Ale nejvíc to vidím v srdcích lidí, které jsem potkal.
2: Someone asked me once, well, how do you think the people in Czech feel about the crazy American?
0: Někdo se mě zeptal, co si myslí český lidi o šílených Američanech?
2: I said, I don't know, I'm going to find out.
0: Já to vůbec nevím, já to musím zjistit.
2: And what I found was beautiful, authentic, hearts wide open, welcome.
0: A co jsem zjistil, bylo naprosto otevřené, nádherné vítání.
2: And I had the funniest thought.
0: A nejvtipnější myšlenka.
2: This is a kind of essence or presence.
0: Tohle to je esence nebo přítomnost.
2: That the world needs right now.
0: Kterou přesně svět teď potřebuje.
2: So I humbly think.
0: Pokorně myslím.
2: There's something very special going on here in the Czech Republic.
0: Tady máte v Čechách něco opravdu speciálního.
2: That the world needs.
0: Co svět potřebuje.
2: That I need it personally.
0: Co já potřebuji osobně.
2: So I've made it one of my missions.
0: Takže jedna z mé mise.
2: To transmit, share with the world some of what's going on.
0: Sdílet se světem, co tady skutečně běží v Čechách.
2: And to bring a big message of gratitude and thanks.
0: A přinést zprávu obrovské vděčnosti a děkování.
2: We're inspiring the world around you.
0: inspirujete svět kolem sebe.
1: Tak já děkuji. Pustíme si zase nějakou písničku a pak se vrátíme zpátky do studia.

0: Posloucháte Rádio Hej a také Rádio Sázava a ve studiu připomínám, že máme vzácné hosty Irenu Marek Brejchovou, Scotta Servína a Marcelu Zmeškal a povídáme si o filmové sérii Vzkazy. A já bych se možná zeptal, nebo bych navázal, nebo jsme se o tom vlastně bavili tady, když byla hudba, že kromě toho, že Servín je režisér, tak je také kouzelník.
1: So magician?
2: Yes, as a very young man when I was 15.
1: Jako malý muž, když jsem měl 15 let.
2: I auditioned for and got into the world famous Magic Castle in Hollywood.
1: Já jsem dělal kouzelníka pro světový kouzelnický hrad v Hollywoodu.
2: And I studied there until I was 21.
1: A já jsem tam studoval do 21 let.
2: And then I toured the world with my own magic performances.
1: A potom jsem procestoval svět s mými kouzly.
0: Tak možná bychom mohli našim posluchačům připomenout nějaké webové stránky nebo odkaz, kde se mohou dozvědět více podrobností o celé sérii a to je na vás.
1: Budeme velmi rádi, protože filmovou sérii Vzkaz můžete zdarma vidět na www.naševzkazy.cz a naším hlubokým záměrem, přáním a poselstvím je sdílet tento nádherný filmový projekt s celou naší nádhernou zemí, aby ovlivnil a dotkl se srdcí co největšího počtu lidí, abychom ovlivnili naši krásnou zemi a zároveň šli z Čech i do světa, protože tento filmový projekt jsme točili v češtině, ale rovnou i v angličtině, protože my jsme v srdci Evropy a jdeme dál šířit tohleto myšlenku do světa.
0: Tak, to bylo krásné a pustím další muziku.

0: Tak ještě připomínám naposledy, dnešními hosty ve studiu jsou Irena Marek-Brejchová, Scott Servín a Marcela Zmeškal a povídáme si o filmové sérii Vzkazy. A teďko možná bych se na závěr zeptal, jestli chcete něco vzkázat našim posluchačům, nějaký pozdrav. Marcela Zmeškal tady moc toho zatím nenapovídala, takže bych jí poprosil asi, aby také něco řekla.
1: A já bych se vás chtěla zeptat, Scotte, a jakou roli hraje pro vás v životě intuice? What about your intuition in your life? What does it mean for you?
2: Oh, intuition is so important to me.
3: Intuice je tak moc důležitá pro mě.
2: My head always speaks very loud, sometimes too loud.
3: Moje hlava mluví velmi nahlas, často příliš nahlas.
2: Too much thinking from my head creates confusion.
3: A často vytvoří zmatení.
2: So I always do my best to pause and breathe deep.
3: A často dělám pauzu a dýchám hluboko.
2: And sense with my heart what is truly wanting to come through.
3: A vnímám moje srdce, co skutečně chce přijít.
2: A head can still be there.
3: Hlava tam pořád může být.
2: But I definitely lead with the heart.
3: Ale já nechám vést srdce.
1: Thank you so much. This is the message also for our listeners.
3: Děkuju moc, to je také zpráva pro naše posluchače.
1: To listen your heart, your intuition. This is the best way, is it?
2: Absolutely.
3: Poslouchat to srdce a tu intuici, to je ta nejlepší cesta, že jo?
1: Thank you. I think so.
0: Takže já tímto moc děkuji za návštěvu a za rozhovor a věřím, že až bude další díl série, že se opět ozvete a že dáte i našim posluchačům vědět, kdy, kde uvidí další díly.
3: Moc rádi, moc děkujeme za pozvání a přejeme všem ty nejkrásnější vzkazy sobě, ale i světu.

0: I think my favorite message that I like to share with the world has been the same for a very long time.
1: Moje nejdůležitější zpráva je sdílet to, co sdílím pro velmi dlouhý čas.
0: And it can be summed up like this.
1: A to by mohlo znít takto.
0: No matter who you are.
1: Nezáleží na tom, kdo jste.
0: No matter where you are.
1: Nezáleží, kde vy jste.
0: You have some gift that you can bring to the world.
1: Vy máte nějaký dar, který potřebujete přinést světu.
0: And you must bring it, because if you don't.
1: A vy to musíte přinést, protože pokud ne.
0: World will not have it.
1: Svět to nebude mít.
2: Tak já děkuji. Také poslední nějaký vzkaz Marcela Zmeškal.
3: A já to řeknu v češtině. Jednou, když otevřete svoje srdce, protože má velké elektromagnetické pole, tak už nikdy nemůžete jít proti sobě a tvoříte jenom dobré věci, které po vás vždy zůstanou. Takže pojďme to sdílet a tímto si myslím, že bylo řečené vše.
2: Takže já ještě jednou děkuji a nashledanou.

0: 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Milí posluchači, já vás vítám opět z Brna, tady Bob, vítám opět našeho významného hosta. Ten se jmenuje David Kučera, je to majitel kanceláře Partners a dobrý den, Davide.
2: Dobrý den.
1: Dnes si budeme povídat o tématu, které naše posluchače zajímá, asi bych řekl, úplně nejvíc, a to jsou investice. Co si pod takovým slovem můžeme představit v současné době?
2: Tak nejenom v současné době, ale vlastně i pořád investice je něco, kde já dávám prostředky, nabízím vlastně prostředky tomu trhu a ten je nějakým způsobem využívá a zhodnocuje. To znamená, dávám prostředky třeba firmám, protože mám přebytek a oni s nimi pracují a za to mi dají nějaký úrok. Samozřejmě toto je zjednodušené a na tom trhu to potom funguje tak, že se vytváří vlastně nabídka a poptávka a vy se vlastně za nějakou nabídkovou cenu prostě kupujete a pak prodáváte v okamžiku, kdy už nechcete tu investici třeba držet. Takže z toho pohledu vlastně investice podporují trh jako takový, aby se rozvíjel. Je to v podstatě do jisté míry úvěrování trhu, ať už je to tedy fyzickými osobami a dalšími, kdy může trh a firmy s těmi penězi pracovat a nemusí si je nutně třeba půjčovat od bank.
1: Výborně. A můžete nám říct, jestli jsou nějaké specifické nástroje na to, jak s těmi penězi pracovat, jestli to je prostřednictvím jenom fondů, nebo to děláte třeba vy z kanceláře, aby to naši posluchači věděli?
2: Tak těch nástrojů je celá řada. Když bych měl začít tím složitějším a to, co vlastně moc nedoporučuju lajkům, tak to je stock picking, vlastně kdy vybíráte konkrétní akci a řeknete si, máte nějakou predikci a říkáte si, asi poroste nebo zrovna bude klesat, takže můžete spekulovat samozřejmě i na ten pokles. A myslím si, že to je opravdu pro specialisty a není to pro běžné investování. Ukazuje se i v klientských portfoliích, když ke mně někdo potom přijde, že pokud někdo si vybírá konkrétní akcie, většinou ty výsledky nemá příliš dobré, pokud to nejsou takové ty klasické, prostě koupím si třeba ČES a podobně. Je vidět, že prostě ti lidé to neumí odhadnout, neumí vlastně jakoby si vypočítat vnitřní hodnotu té akcie, to znamená, za kolik bych ji měl nakoupit, kdybych ji měl přibližně prodávat a berou to tak nějak jako, že soused nakoupil nebo kamarád poradil, ale není v tom v podstatě ta odbornost a většinou v tom nejsou ani potom ty výsledky, protože někdo si řekne, jasně, nejsem v mínusu, ale to, že potom mu ta akcie vydělává dlouhodobě, řekněme 5-7%, může být celkem i málo. Když si vezmu, že pokud bych si opravdu úplně jednoduše nakoupil nějaký akciový index jako S&P 500, tak vím, že od roku nějakého 57 až do roku 23 jsem v průměru vydělával 10,5% ročně. Jo. Takže a nedělal jsem nic, je to, řekl bych, skoro stupidní investování, ale někdy je to lepší, protože tam je takzvaná široká diverzifikace, to znamená, mám tam 500 významných amerických firm, to znamená, v případě, kdy se některé něco bude dít, tak to úplně tak jakoby nepocítím v tom portfoliu, jako když se bude dít něco jedné mé akci, kterou jsem si vybral špatně, jo, nebo 5 akcí. Stejně tak můžete investovat do širokých indexů celosvětových, MSCI World, takže tam máte tisíce firem. V tu chvíli vlastně už je to ještě zajímavější a to riziko se rozkládá. Takže viděl bych to spíš tímhle s tím směrem přes fondy, ať už jsou to fondy aktivně řízené, které mají svoje výhody, ale i nevýhody, tak stejně tak i přes fondy takzvané ETF, které jsou nízkonákladové.
1: Mají tyhle ty fondy nebo vůbec investice nějaká úskalí, co se týká rizik? Protože v současné době se pořád hovoří, že ten svět hýbá trhem, ať už jsou to války, ať už jsou to rozhodnutí některých prezidentů a podobně. Na co si dávat pozor?
2: To je hezké. Ono právě ty krize jsou vlastně příležitostí převlečenou. Jenomže většina lidí zpanikaří, protože drtivá většina laických investorů prostě investuje, když trhy rostou. mají radost, jak jim to vlastně vydělává, už to nakupuje každý, nakupuje to i naše uklízečka, prostě třeba Bitcoin, tak v tu chvíli já si to koupím taky, protože už bych byl out, kdybych to neměl. Ale problém je v tom, že ti lidé se vlastně neumí chovat v těch krizích. To znamená, zažili jsme ať už rok 2001 nebo 2008 velká krize, která vznikla na podkladě úvěrů, ať už to byl rok 2020, že covidová krize, 2022, válka na Ukrajině, vždycky s těmi trhy to nějakým způsobem zahýbalo, nebo respektive ty propady byly dost vysoké, 2008, 40, 45%. To musí ustát už potom silná povaha, anebo někdo, kdo má prostě strategii, máte plán, víte, že máte koupené dobré portfolio, že tam je řada dobrých firm. Není důvod k tomu, aby ty firmy zkrachovaly. Jde spíš o to, že já musím vydržet to, že teďka jejich cena je prostě nízko, no protože trhu se nedaří a většina laických investorů nebo i těch, kteří spekulují, tak prostě ty akcie nějakým způsobem prodali, zbavili se jich, někdo realizoval ztrátu a v podstatě ta cena klesla dolů. Vy jako zkušený investor potom si můžete říct, to je ale přece příležitost, jestliže kupuji něco o 40% levněji, tak je to příležitost si to koupit. A to je přesně ono, jenomže na tom málo kdo má nervy, a to my řešíme s našimi klienty, aby ve špatný okamžik neprodávali a zároveň ve správný okamžik případně koupili, kdy jim dáme vědět, pojďme využít třeba toho, když v minulém roce Trump přišel vlastně se cly, tak se dalo očekávat, že ten trh na to bude reagovat prostě negativně, že tam ty propady budou, protože nikdo nevěděl, co to vlastně přinese. Takže jsme měli s klienty přichystané peníze na to, když ty propady začnou, že začneme investovat, a v podstatě byla to otázka několika dní, kdy jsme pak vydělali, řekl bych, skoro 10%, nebo kolem nějakých třeba 20% na tom, že ty trhy potom rostly zpátky. Takže tady ale se dopouštím jedné takové věci, které také se snažím jako běžně laickým investorům rozmlouvat, je vlastně časování toho trhu. Ono se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska ten trh časovat prostě nelze.
1: Tak to si zase řekneme po písničce. Já Davide moc děkuju, protože tohle to jsou témata, která nás zajímají, a chtěl bych taky říct, že pokud budete chtít poradit, jako doufám, že budete chtít poradit, tak neváhejte navštívit jakoukoliv kancelář Partners, protože tam tomu opravdu rozumí. A my jdeme teď na písničku.

0: financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: A my jsme opět zpět s Davidem a s partner samozřejmě a chtěl bych se zeptat teď takovou otázku pro naše posluchače. Představte si klienta, který přijde do Partners a řekne, že by si chtěl spořit na investici, protože to je asi jediná věc, která ho zajímá, třeba 1000 korun, a pak druhý den přijde jiný klient, třeba soused, který řekne, že potřebuje investovat jednorázově 1 000 000. Jakým způsobem se vlastně Partners k těmto klientům chová?
2: Tak jednak je potřeba říct, že se ke všem klientům chováme stejně ve smyslu toho, jak je pro nás důležitý. A protože to, že teďka může investovat jenom 1000 korun, a říkám jenom, protože to je opravdu jako ten počáteční výkop, tak to neznamená, že jednou nepřijde třeba s tím 1 000 000 nebo ty částky nebudou větší právě díky růstu příjmů a kvalifikace a podobně. Co se týče vlastně jakoby té tisícovky, v každém případě vlastně vždycky řešíme, ne jak dlouho ty peníze si chci odložit, protože když někdo řekne, víte, já bych si chtěl udělat nějakou úsporu na něco, třeba na bydlení, budu si odkládat klidně i 10 tisíc měsíčně, ale chci to za 3 roky vybrat, tak ta strategie bude absolutně jiná. Oproti tomu, když mi řekne, chci to mít na předčasné splacení hypotéky třeba za 15 let, nebo to chci mít na penzi. Vychází to z toho, že v případě, když máme ty krátké horizonty, tak není možné prostě významně jako investovat do akcí. To bývá velmi častá chyba prostě laických investorů. Je to vlastně ta chamtivost, že si řekl, tyjo, teďka to vydělává prostě 14-12% ročně, jdu do toho, všechno to tam narvu, budu mít krásnou akontaci na bydlení a nebude, protože pak přijde prostě nějaký zásah, nechci říkat z hůry, protože to si tady ovlivňujeme opravdu my sami lidi, nicméně zásah, který je nečekaný, ať už je to hormonský průliv, který jsme nečekali, že prostě tahle akce přijde, tak v tu chvíli vám to může snížit tu hodnotu třeba o 20% a můžete být ve ztrátě, to znamená, jde o časový horizont. A akcie opravdu doporučuji aspoň držet těch 7 let. V případě, kdy to bude kratší horizont, už tam budou dluhopisy, budou tam třeba nemovitostní fondy, to portfolio prostě musí být konzervativnější, nehledě na tu částku. Samozřejmě s 1000 korunou můžu se chovat k 1000 koruně trošku agresivněji než třeba k 1 000 000 korun. Ale i pro ten 1 000 000 korun platí to, na jak dlouho a jaké mám cíle, takže Partners vždycky řešíme s klientem, ne jak vy to cítíte, ale ptáme se na ty cíle a tam my dáváme to doporučení, jak to má být nastaveno. Protože řada klientů, když přijde prostě na banku, tak odchází z pravidla s konzervativním portfoliem, které neodpovídá jejich cílům. Vy můžete mít konzervativní čas na kratší horizonty, ale potom se opravdu připravujete o ty výnosy z dlouhodobého hlediska a je to vlastně jakoby chyba. Takže neměl by se to řídit tím, co klient, jak on se cítí, že je zrovna konzervativní, ale měl by se to řídit právě jeho cíly a odborností toho poradce, který mi dokáže perfektně to portfolio prostě navrhnout do jednotlivých časových úseků.
1: Tak to je, myslím, krásná odpověď. Já se ještě musím, Davide, zeptat. Já jsem slyšel, a nevím teď, jestli to nebude nějaké sprosté slovo, ale zaznělo mi u těch investic, když vyprávěl guvernér, že existuje nějaké slovo FOMO, a já jsem opravdu nevěděl v tu chvíli, o co se jedná. Mohl byste to našim posluchačům vysvětlit?
2: Tak mezi mladými se to používá dost často, je to fear of missing out, to znamená, máte pocit, že vám unikne nějaká příležitost, když to neuděláte teďka, tak prostě už nikdy. Když si teďka nekoupíte Bitcoin, tak prostě už na tom nikdy nevyděláte. Ale ty příležitosti vždycky jsou a budou. Je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom psychologická záležitost a že vám nic neunikne. Nicméně je potřeba opravdu mít nějakou strategii, zase nevyčkávat. Jsou lidé, kteří mají strategii, počkám, až bude lépe, a takhle čekají 20 let a nemají nic. Jo. Takže někdo, kdo opravdu využil toho, že si řekne, neřeším to, prostě teďka budu investovat, a investoval skutečně třeba na tom 10letém horizontu, tak ty průměrné zisky byly kolem 10% ročně, což je super. A ten, kdo prostě se rozmýšlel a čekal na nejlepší situaci, tak prostě prodělal, protože už jenom inflace, kterou jsme zažili, víme po začátku vlastně války na Ukrajině, že vlastně došlo k energetické krizi, vysoká inflace v podstatě připravila nás o nějakých 30% vlastně prostředků, to znamená nominálně jsme měli na účtu ten milion, ale vlastně koupíme si o 30% méně. To znamená, kdo to měl na spořícím účtu, tak i přesto, že rostla ta základní sazba, či nebo repo sazba, od které se potom odvíjejí i spořící účty, tak v průměru se ale pohybovala kolem 5% za to období. Takže jestliže ta průměrná inflace vlastně byla, já nevím, kolem 7%, tak v tu chvíli stejně jsme v mínusu. Takže vám stačí u toho portfolia, když vám bude vydělávat kolem 8% ročně, což bude nějaké vyvážené portfolio. A víte, že i takovéhle excesy, které nastaly u nás třeba v historii, vlastně to byla nejvyšší inflace po nějakých těch devadesátkách, které jsme zažili, tak víte, že i tyhle si excesy, kdo vydělával kolem 8% ročně, byl schopen pokrýt a jeho prostředky nestratily na hodnotě.
1: Výborně. Já myslím, že je čas na další písničku, takže děkuju, Davide, za tuto krásnou odpověď a my se zase k tématu za chvíli vrátíme.

0: Vážení posluchači, jsme opět zpět s Davidem Kučerou, který je ze společnosti Partners, a my si chceme teď povídat o tom, co vlastně můžeme jako nástroje těch investic v současné době použít. Co byste nám, Davide, všem klientům a vlastně posluchačům doporučil?
1: Tak já to musím vzít tak obecně, protože samozřejmě nevím, kdo je u těch přijímačů a jaké má možnosti, ale když bych to vzal z takového toho pohledu vyváženého portfolia, tak by určitě mělo obsahovat jak akcie, to znamená nějaké akciové fondy, například ETF, právě ty nízkonákladové, tak zároveň by mělo obsahovat i třeba aktivně řízené fondy, které nějakým způsobem překonávají index, to znamená mají takzvanou kladnou alfu, ty na trhu jsou taky, většinou je znají, ale poradci, ne už tak obecně jako klienti. Samozřejmě měly by obsahovat takové portfolio dluhopisy, to je klasika, nemovitostní fondy. Co se týče vlastně jakoby rozdělení procentuálního, tak si dokážu představit u toho akciového portfolia, že bude kolem těch 50% toho celku, dluhopisy 20%, potom zbytek vlastně jakoby nemovitosti, tam bych to viděl třeba na nějakých 10%, a pak určitě prostor i na něco, co je spekulativnějšího charakteru, ať už je to třeba Bitcoin jako kryptoměny, to znamená do 5%, mít tam třeba i část vlastně jakoby zlato. A dneska, nebo obecně jakoby drahé kovy, protože my dneska můžeme zlato nakupovat jak fyzicky, tak ho můžeme nakupovat i prostřednictvím fondu.
0: A ještě se zeptám, kdy vlastně s těmi investicemi začít? V jakém věku je to doporučený? Protože samozřejmě někdo přemýšlí, co dávat dětem, jak jim přilepšovat, aby si mohli až dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má příjem ze zaměstnání, tak jakmile ho začnu mít, nebo z podnikání, tak prostě začnu investovat. Zpravidla, když jsem sám, nebo nemám rodinu, tak dokážu si odkládat daleko víc peněz, takže není problém, když si někdo potom vydělá třeba 30 čistého, že si 10 odloží, protože opravdu ty náklady má minimální. A ten čas dělá strašně moc, to je v podstatě takový jako Superman v investování, protože on vám dokáže udělat na tom časovém horizontu třeba 30 letem několika násobky. Čím později začnete, tím víc prostě do té investice musíte dávat, abyste dosáhli téhož. Takže opravdu doporučuji co nejdřív s tím začít, stejně tak, když chceme spořit dětem. Jako využívat stavební spoření, fajn, je to takový jako evergreen, nicméně jako nepřináší to nic moc. Banky rády uvádí, že vám dají 5%, je to samozřejmě blbost, protože oni jaksi nezapočítávají takzvanou efektivní úrokovou míru, to znamená i odečíst poplatky a to všecko. Když si vezmeme běžné stavební spoření, dosahuje třeba kolem 3 až 4%, když přihmouříme oči, ročního zhodnocení je to málo. Vlastně na tom dlouhém horizontu, kdy spoříte tomu děcku, v podstatě se připravujete o ty výnosy, takže tam bych skutečně začal více dynamicky, více do akciových fondů, ať ty děti potom v těch 18 letech mají třeba zajímavou akontaci aspoň 500 000 korun v podstatě v investicích nebo i víc. Jo?
0: To je výborný. Takže dobře, děkuju, Davide, já si myslím, že to je skvělá odpověď a hlavně odpověď na to, co jsem se ptal, kdy začít. A ještě mám, co se týká těchto investic, jednu otázku, a sice vlastně reakce na současnou Českou národní banku, která občas mění takzvané úrokové sazby. Jak se to promítne vlastně v těch investicích?
1: No, to jak ČNB vlastně upravuje sazbu, nám je v případě investování do akcí skoro jedno, protože my neinvestujeme většinou v tom českém horizontu, v tom českém regionu, ale investujeme v zahraničí, zpravidla v eurech, v dolarech a podobně, takže ta úroková sazba na to nemá příliš vliv. Hodně má vliv teda na při nákupu dluhopisů, to znamená, když úrokové sazby rostou, klesají ceny dluhopisů, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, konzervativní klienti skutečně se můžou i v nějakých obdobích dostávat třeba do ztráty právě díky tomu, že se mění právě tato základní sazba nebo ta reposazba. Je to vlastně dané i tím, že v případě, kdy víte, že na spořícím účtu nebo jiných účtech dostanete víc, tak utečete z těch dluhopisů, že jo? Protože vám nenesou takový výnos. V tu chvíli vlastně jejich cena musí klesnout. Takže to je taková ta základní poučka. V případě, kdy potom sazby budou klesat, až ještě jednou bude snižovat, tak zase porostou ceny dluhopisů. Takže i u těch konzervativních klientů tam bych si hodně dával na to pozor, v jakém okamžiku skutečně dluhopisy nakupuju, a tam je to daleko větší alchymie než někdy u toho akciového portfolia. Jinak samozřejmě dá se asi očekávat, že banky začnou zvyšovat i sazby na spořících účtech, takže něco malinko budeme mít třeba navrch, ale úplně bych z toho nějak nejásal. Můžou se nám trošku prodražit hypotéky, uvidíme, jak banky na to zareagují. Spíš bych očekával, že oni už vlastně ty rizika promítli v souvislosti s tím hormonským průlivem a tím, co vlastně jakoby se dá očekávat, že už je promítli do rostoucích sazeb, které už zvyšovali předtím, takže tam bych asi to riziko úplně neviděl. Riziko je to samozřejmě pro státní dluh.
0: Skvěle. Davide, a teď takovou otázku na tělo, schválně. Jo? Kdybych se vás zeptal, jestli mám jít do Bitcoinu nebo ne, protože já s tím teda nemám dobré zkušenosti, ale jsou lidé, kteří na tom vydělali a věřím tomu, že si našli své klienty. Co byste mi k tomu řekl vy jako odborník ze společnosti Partners?
1: Tak, když bych to měl říct obecně jako kryptoměny, tak pro mě Bitcoin je vlastně ta základní, které jejíž filozofii nějakým způsobem důvěřuju, mu dává mi nějaký smysl. A tu důvěru dostala od různých dalších fondů. Víme, že v podstatě dneska už je fondy mohou nakupovat, jsou zaměřené přímo na kryptoměny nebo konkrétně třeba na Bitcoin. Takže když to bylo ještě před řadou let, tak jsme si mohli říct, je to asi něco pro fajnšmekry na hraní. Řada lidí skutečně jako tam podstupovala určitou ruletu, protože investovali v období, kdy pak byly následové obrovské propady. Takže tam ta volatilita je pořád, jo, to bezesporu. Na druhou stranu samozřejmě volatilita může přinášet i příležitosti, takže pokud zařadit Bitcoin do portfolia, tak bych ho viděl opravdu jako do 5% celku, protože pořád je to riziková investice, není to nic, na co se můžu spolehnout v období nejistoty. On by vlastně do budoucna tak mohl fungovat, ale nefunguje. To znamená, když akcie jdou dolů, daří se špatně nebo mají všichni jako špatnou náladu, tak i ten Bitcoin jde dolů, takže on nás nezachrání. Takže proto skutečně jako to brát jako spekulativní aktivum, nicméně do budoucna může skutečně při inflaci těch prostředků nebo tak, jak se tisknou peníze, dává smysl. Stejně tak dává smysl mít část peněz právě třeba ve fyzických aktivech, jako je zlato. Ale zase nepřehánět to, protože prodejci prostě zlata jsou aktivní a mají připravené prostě prezentace, jak končí svět a jak končí finanční systém a už to prezentují 10-15 let a pořád se jako nic nestalo. To znamená, ano, mít to v portfoliu, ale zase třeba do 5, maximálně 10%, protože prostě to zlato není dostatečně likvidní a jsou tam obrovské spready, to znamená rozdíl mezi nákupem a prodejem jako poplatky, jo, to se pohybuje 10 a víc procent.
0: Výborně. Tak Davide, ještě než se rozloučíme, já se zeptám na takovou otázku. Kdybych za vámi přišel zítra do kanceláře, do vaší kanceláře třeba tady v Brně a řekl bych vám, že bych chtěl měsíčně si odložit do Bitcoinu 5000 korun. Já si myslím, že byste mě asi nevyhnal, ale jakou strategii byste mi doporučil?
1: No, já bych nejdřív chtěl vědět, do čeho investujete jinde. To by mě opravdu jakoby zajímalo, to vaše současné portfolio, protože jestliže máme něco plánovat, tak to musíme plánovat komplexně. V případě, že byste mi řekl, já vám to neřeknu, jak moje portfolio vypadá, tak bych vás asi poslal domů, nebo určitě, protože já nemůžu dávat radu na základě něčeho, když vlastně nemám informace. Jo, já vím, že samozřejmě jako různí influenceři a podobně na YouTube vám dají radu jakoukoliv a oni za ní nesou žádnou odpovědnost. Já jako poradce za ní odpovědnost nesu. To znamená, ta investice musí být přiměřená těm cílům a přáním vlastně toho klienta. Takže když vím, že má nějaké cíle, tak musím vědět, jaké má současné portfolio, kolik kde co má nakoupeného, jaké má například rezervy. A taky bych vám mohl říct, nekupujte si vy konkrétně vůbec nic, protože vy nemáte žádnou rezervu vytvořenou na účtu. Zároveň vlastně chcete všechno nacpat do aktiva, které je hodně rizikové a můžete prostě peníze, když je budete potřebovat třeba za rok, tak je tam prostě budete mít hodnotu o 20% nižší. Takže v tomhle případě skutečně bych nejdřív vás musel poznat, aby jsme a jít do hloubky teda v rámci finanční analýzy, aby jsme si pak mohli říct, jestli je to vůbec pro vás.
0: Tak na to musím odpovědět, protože s Davidem se vidím po druhé v životě a vlastně už mě prokoukl a věděl přesně, kde co já, kde mám, takže musím říct, že opravdu je to odborník a pán na svém místě. Takže Davide, já strašně moc děkuju, že jste dorazil do našeho studia, že jste si s námi takhle hezky popovídal a chtěl bych se zeptat, jestli byste ještě chtěl posluchačům něco říct na téma Bitcoin a vlastně tohoto tématu, co se týká investic, ještě než se rozloučíme před prázdninami.
1: Já samozřejmě děkuju za pozvání a to, co bych řekl závěrem, víte, nenechte se strhnout prostě sousedy, nenechte se strhnout internetem, nenechte se strhnout influencery, oni nepracují s vašimi financemi, jim je to vlastně jako jedno, jak vy s nimi budete pracovat a je potřeba skutečně přemýšlet nad tím, že potřebuji mít vždycky plán, vždycky mít strategii, musím mít i strategii i únikovou, to znamená, jak se budu chovat za nějakých krizových období, jakou hodnotu nebo jaký propad jsem ochoten třeba akceptovat. A to my skutečně s klienty řešíme, kdy nebo co jsou, jako mají averzi třeba k riziku a co by se dělo, když. A to je nesmírně důležité, protože to, že vám někdo bude slibovat nějaké výnosy, to klidně může, ale většina laických investorů prodává na tom, že neumí zvládnout svoje emoce a prostě z těch trhů vystoupí a je to chyba. A je to také tím, že vlastně nemají správně to portfolio nastavené, protože všechno nacpali prostě do třeba dynamických akcí, všechno nacpali do Bitcoinu nebo všechno nacpali do zlata. Víme, že zlato třeba za poslední 3 měsíce bylo také v propadu, takže skutečně mít strategii, mít ten plán k tomu, jak se budu chovat za jednotlivých období.
0: Davide, moc krát děkuju, jsem moc rád, že jste přišel a opět musím doporučit společnost Partners jako takovou, protože v Partners najdete opravdové odborníky, kteří vám opravdu poradí, co dělat správně, nejenom s penězi, ale i se svým vlastním životem. Davide, moc krát děkuju, mějte se krásně a nashledanou.
1: Také díky, všechny moc zdravím.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Hezký a příjemný podvečer, milí posluchači. Vypnout album, to je vždycky důležitý u mě, to je klíčová otázka, na to já pořád zapomínám. Lepší už to se mnou nebude. Tak, takže jsme tu desku zastavili. Tak hezký a příjemný večer nebo pozdní odpoledne. Začíná pořad se starýma deskama a od mikrofonu rádia Hejvá zdraví a vítá Honza Kulík. Dnes si dáme do starých desek, tak nějaký odevírák by to chtělo, nějakou superkapelu starou, teda pochopitelně. No a pak se dáme do kalendáře. Tak ten odevírák, Rainbow, co vy na to? Rainbow, no to by šlo. Tady máte.

Tak to bychom měli Rainbow a bude vidět zajímavý. A já tady mám kalendář, co se událo v dějinách muziky 16. července. To je dneska. Tak tedy v roce 1938 nebo taky 40, ono je to v rozepři ten kalendář, tady no, uděláme ho mladšího, 40. Tak 1940 se narodil Tony Jackson, to jsou Seekers kapela, tady dokonce hrajou převzatou věc od Smokey, takže omyl to není, Smokey to nejsou, jsou to Seekers. Ostatně si máte RDSku, tak to tam vidíte taky.

Já si pamatuju, tohle byl velký hit, jak teda od Smokey, tak od Seachers. Postrčíme to do roku 41. 16. července se narodil Desmond Dacre. Ten měl svýho času velice slavnou věc. Byla to spíš už taková věc pro intoše. Nebyla to takový prvoplánový taneček. Že jo? Si to pustíme taky na Luxemburku, tam to taky šlo pořád. Až s tím byli otravný teda. Get.

A jsme v roce 1947. To by jsme měli 16. červenec, to je jasný. Se narodil Thomas Books. To jsou Box Tops. To mě docela dostal jeden posluchač při starých deskách, když to chtěl. To jsem koukal teda.

To je velice vzácná kapela a jsem rád, že mám jejich single. A někde jsem to sehnal, už ani vám nemůžu říct zde, protože už si to nepamatuju. To je pytel kalendáře už. No a chtělo by to nějakou super kapelu. Takže v roce 49 se 16. července narodil Alan Fitzgerald. To jsou Gama, ty znáte, a taky Night Ranger. To znají pamětníci.

Podíváme se dál a máme tady 52. rok, 16. července se narodil Stuart Copeland. To jsou Police především tedy, co dáme, asi zprávu ve flašce. To je hezká věc od Police.

Tak to byli Police a já tady mám rok 60. To se 16. července narodil Steve Overland, což je rocková formace FM, nebo IFM. Takový dobrý big beatek, nic proti ničemu, ale hezky se to poslouchá.

No, tak to postrčíme o kousek dál. Dneska tady máme rok 62 právě a to se 16. června udála věc, kdy Capitol Records přibírá do své stáje Beach Boys, kteří slaví úspěch se singlem Surfing, který si vydali sami na své náklady. To je chvályhodný. Spousta kapel to dělá, když to. Tady se to zřejmě vyplatilo. Tady je ještě potřeba rozlišit, on existuje třeba Surfing USA, to je úplně něco jiného. My se vyznáme, ne? Že víme, o co běží.

Mám tady rok 1966 a to dokonce třikrát, podržte se. No tak 16. července v 66. se rodí superkapela. Kytarista Eric Clapton z Yardbirds se dává dohromady s baskytaristou Jakem Brucem a bubeníkem Gringerem Bakerem z Graham Bond Organization a založili Cream. To udělali dobře. To byla velmi dobrá kapela.

Tak to jsme měli Cream a 66. podruhý 16. července. Loving Spoonful vydávají svůj single Léto ve městě. To znáte určitě. No pamětníci, jest to jasný.

Léto ve městě, no, tak to bychom měli. Tak se to hodně hrálo. Pak tady máme ještě jednou 66. Vydržte mi. Ano, je to tak. 16. Je to opět single. 16. července pro změnu vydávají single The Who. I'm Free se to jmenuje. Tak zkusíme, co to je.

tak nám zahráli Hů a co ještě bychom schrastili, aby jsme s tím zašpuntovali kalendář. V roce 69, 16. července, Beatles jsou zrovna ve studiu na Abbey Road a pilně tam pracují na dvou písní George Harrisona. Ta první mám takový dojem, byla Here Comes the Sun a druhá byla Something. Dáme Something. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 16. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Kalendář máme odbitej, ale já si neodpustím jednu věc. No se mi to tam nevešlo, jo, a to by byl hřích. Ještě jednu si dáme. V roce 2014 odešel do hudebního nebe, a to 16. července, Johnny Winter. To blondětý zvíře, no, to bychom mohli, no. Tak si ho zahrajeme a pak se podíváme na nějaký ty přání, co si dáme od Johnnyho Wintera. Třeba Jumping Jack Flash, to je předělávka Stoneů, ale na rozdíl od Stoneů, tady s Johnny Winterem je to drobátko divoký, ale no tak nic proti tomu, že ho za našich mladých let říkali takový ty starší, jo. Počet vatů je úměrný počtu odpůrců.

Paul a poměrně mladší a Maja, ta má Iron Maiden a ty těch 30 let dají, jo. Fear of the Dark, dáme tentokrát studiovku. A je to pro kumpány a Boudu a pro jeho kumpány z věznice v Ostrově.

Tak to bychom měli. Iron Maiden. A mám tady přání od Edity, od paní Edity teda, která by ráda slyšela Omegu, petrolejový lampy. Já to mám sice tady na exportním singlu v anglickém jazyce a někde i tu maďarskou vezeme, ale kdybych ji našel, tak by to bylo úplně nejlepší, ale znáte to, jak tady vedu vždycky ten systém řízeného chaosu, tak se mi to většinou nepovede. Tak, zdravím paní Editu, tentokrát anglicky, ale Omega to je.

Tak, zdravíme paní Editu, Petrolový lampy ozněly a máme tady Vítus Frýdku. Vítěz Frýdku je náš stálý posluchač, starý desek, a říkal, jestli by nebylo možného něco s Janis Joplin, ale s Cosmic Blues Band. Nemožné hned. Zázraky do tří dnů, jo. Sledujte to.

Za chvilku se podíváme za Liborem do Mnichovic. A já tady mám ještě jednu zakázku na Severní Moravu, málem bych zapomněl. Je to Boban Friedl, Setkání v letě. Mimo jiné to je píseň, kterou můžete slyšet na rádiu, hej? Jenom v červenci a v srpnu, jinak ne. Tedy o prázdninách, milí posluchači.

Dobrý, krásná věc je to dokonce slyšet, jak se tam hraje na buzuky. To je ten národní nástroj řecký, buzuky. Můžu se mýlit, no ale myslím, že jo, že to tam slyším. Libor Mnichovický říká, že by rád Péťu Nováka. Když máme starý desky, proč by ne?

Tak, Peťa Novák, pokoj číslo 26, kultovní záležitost, a já tady mám Pavla Měliho z Pelhřimova. Ten by rád slyšel, rád Rotor, Nebojí se posadit. No a to by šlo do starých desek, protože to budou tuto dvě devadesátky. Ale já nevím přesně, jestli to je správně ten název, jo? Zkusím, tady vidím, Nemusí se bát, to je na té desce někdy ze 94. roku, tak to bychom mohli zkusit, no. Když tak zkusím hledat potom ještě v archivu, co máme, a doufám, že to snad najdu. Zatím teda dávám Rotory, Nemusí se bát, takže by to mělo jít. Já ještě mrknu, kolikáte je to track na téhle desce. 10. dokonce. Tak jdem na to, no. Doufám, že se trefíme. Když se netrefíme, budeme hledat dál.

Tak, milí posluchači a milovníci starých desek. Zatím je jasný, že jsme se netrefili. A tak jsem tady prohledal almaru s deskama. A já si myslím, že už budeme na správné cestě. Nebojí se posadit, mám takový dojem. Ano, nebojí se posadit. Tak zkusíme, jestli nám to veme přehrávač. A přehrávač se tváří, že to neveme. Tak zkusíme ještě jednou. A teď už by to měla být trefa, jo? Jak říkáme, bingo. No, stane se to, když máte hromadu starých desek všelijakých kapel, tak se to jako nepovede hned na poprvně, no, najít.

Takže přátelé, výpadek, odpojili jsme se ve Vlašimi nechtě, asi někde bohužlivo zřejmě. Ale už jsme v pořádku zpátky a můžeme se dát do toho rotoru, který jsme našli, jo. Takže já ho mám připravený, vydržte mi chvilinku a měl by zaznít, no. Stane se to, no, tak to jsou takový ty vyšší zásah vyšší moci, že jo. Tak jdem na to.

0: Tak to my jsme měli rotor z 90. jako vyšitej a já tady mám další přání a to je od Pankáče, ten by rád slyšel něco s Freddie Mercurym, naprostou klasiku, mil rádi, dáme. Tak mě vydržte, už to pojede.
1: Největší hity z 50., 60. a 70. let.
2: Prožij to znovu.
3: Prožij to znovu.
4: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Prožij to znovu.

Tak to bychom měli Freddie Mercury, kapela Queen, posloucháte starý desky jako každý úterý, jako každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Pavel ze Sopot, tedy náš polský posluchač, zdravíme přátelé z Polska, ten by rád slyšel Tennessee Ernie Forda, 16 Tones, to je píseň, která patří v oblasti country music do písních pracovních, takzvaných work songs. A to je hezká věc, je to taková klasika, dá se říct téměř kultovní. Když to vememe do češtiny, co se tam zpívá, tak to vypadá asi takhle. 16 tun denně nakládá, 16 tun na zádech máš. Asi tak nějak. Tak jdeme na to. Vydržte chvilku.

0: to the company store.
1: Jinak je to živák a živák je to udělaný z televizního vystoupení ještě na Ampexovém záznamu, tak to tenkrát v Americe, to už je dávno. A kdo takhle sbírá nebo poslouchá country music, tak u nás vycházeli takový dvojáky vinilový. Vinilový dvojdesky a to se jmenovalo Dvora na slávy 1, 2, 3, 4, 5, myslím, že asi snad 5 nebo 6 byla poslední. A tam těch 16 tun taky je, ale teď nevím zrovna s kým, ale oni to zpívali hodně amerických zpíváků, country and western to zpívalo. Zdravím Pavla do Sobot, Polsku. A je tady Vašek a ten by chtěl Judas, Rock and Roll, ano, tak dáme tento song, když nebude vadit. No je to 30 let, je to starý. Letěl by to na Legend Rock do Hořic k jedním narozeninám. Díkes a Vašek, rock on.

A je tady Tomáš ze Zubrnic, zdravím Tomáše do Zubrnic, respektive teda do nemocnice v Ústí a přeju brzké uzdravení. My jsme na tom s Tomášem stejně asi jako rodní bratři, jo. Tomáš ještě v nemocnici, to já už ne, ale jako statečně šmatlám s francouzskýma holama tady po městě holema. No, lidi říkají, jo, ne, jako se, ne. No, tak stane se to, no. Jenže já jsem si to zavinil sám a pikám za svoji neopatrnost, protože jsem nepřizpůsobil jízdu, stavu a kvalitě vozovky. No, a policisté na mě byli hodní dokonce. To nafackovat by mě měli. Dobře mi tak. Tak jo. Takže Tomáš Zubrnic, Janete dává. Zkusí mi to trochu té latiny, by neškodilo. Já si myslím, že v letě neškodí vůbec latina.

Tak to bychom měli, Janete, a já dám ještě Tomovi do Zubrnic, vlastně do nemocnice v Ústí, jednu veselou od Beatles, jo. Oni to Beatles nebudou, ono to bude Banda Plastika di Texelipa. To je taková speciální kapela. Když jsme u té latiny, tak to jsou Mexičani a hrajou Beatles v dost bizarním provedení. A je to zároveň pro dnešek ze starých desek všechno.

0: Přátelé, kdybychom vysílali třeba na Balkáně, jo, tak tohle bych si nedovolil jako k tamnějším fanouškům Beatles, protože mě by vyhlásili vendetu normálně. Ale svým způsobem je to kouzelný a má to něco do sebe. Tak něco z dalekých mexických krajů jsme si dali. A to je pro dnešek ze starých desek. Pro dnešek úplně všechno.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Na nic si nehrajem a máme tady Janu. Píše, že si nemůže na festák kvůli nemoci. No tak co naděláme, no, ale tak aspoň něco o Tool dáme. Tak jo, tak ať se nemračí, tak nemoc přejde a na další festák už to určitě půjde.

Two, ta kapela Tool, 46 plus 2, nebo 46 a 2. No, matematika to byla určitě. Za chvilku bude Vladěnka, ale teď je tady paninka z taxíku, já to tady vidím. Já ono to totiž začalo losovat, jo, protože je skladeb hodně a nevím, jestli se všechny vejdou. Takže paninka z taxíku to vidí na Jojo Band, jedeme do Afriky pro všechny, kdo poslouchají, pro Kubu do Louňovic a pro tebe jen do studia. Děkuju moc krát, už to tam hrnu. Pozor, 3, 2, 1, teď.

0: Afriky.
1: A za chvilku se chystám na tu...
2: Nízké ceny.
1: Vydržte chvilku. Za chvilku se chystám na Vladěnku, už by to tady mělo být, podle toho, jak mi to vybere. Mezitím je tady Eliška, dává rok tom a dlouho tě znám. Ahoj, zdravím všechny, ráda bych si nechal zahrát svou oblíbenou písničku. Tak to dáme.

Tak to byl Jerok Tom, dlouho tě znám, nebo čas dlouho tě znám, ano, správně. A Vladinka, jak jsem hlásil, Vladinka píše, můj drahý manželi, s tebou je každý den krásnější, děkuji za tvou lásku a péči. Přeji ti krásný večer s láskou já a naše holky a k tomu Hammerfall. To je dobrá kapela, tak zdravíme a posíláme.

Jinak mi přicházejí SMSky, prosím vás, SMSky do vaši mi neposílejte, jak to říkám. Je tady pevná linka, která ještě navíc běží souběžně s linkou datovou, po který se vysílá, takže SMSky to nebere. I já, ono, i kdyby to bralo, jo, tak je problém ten, že bude za chvilku 7:30, co to povídám, 9:30, a asi se toho už moc nevejde, jo, protože po mně jde Péťa Zlámal, rokový démanty, a já nemůžu nastavovat. Ivetka píše, muze, že budou supermassive black hole, posloucháme z grilovačky a děkujeme za krásný večer, plný hudby. Vidíte, jak někdo má radost, já mám taky radost, to je taková empatie. Tak co, jo, muze, vidíte, abych to nezakecal, což běží, tak zdravíme Ivetku a všechny tam, co grilujou, a dáme to, to je dobrý tohle.

Tak to bychom měli muze supermasivní černý díry. Tohle je velice vděčný téma, černý díry, protože je to ta astrofyzika, že jo, tam jsou všaký ty věci, ty kvantové teorie, ty gravitace, jak tam zakřivení prostoru času. Já jsem jednou mluvil s nějakým vědcem, dokonce jsem si dělal rozhovor do novin a ten říkal, že měl takovou kuriózní vzpomínku, že v jeho rodném městě ho požádali, aby udělal nějakou astrofyzickou přednášku, astrofyzikální, tak on řekl, no tak dáme černý díry, to je vděčný, no to fakt vděčně, posluchačský vděčný téma to je. A tak normálně se na to připravil a teď vypí výpisky, citáty z knih a všechny ty slavné věci, co o tom řekli, a přijel na čas do svého rodného města, šel do toho kulturáku a všechno už měl připravený, dokonce si nes nějaký diáky, aby tam mohl promítat k tomu. A teď tam byl ten plakát u těch dveří, že dneska vědec teda ten bude přednášet o černých dírách, a teď tam prostě stály takový dvě babičky, jo, tam a četli ten plakát a jak šel on okolo nich, tak oni ho neviděli, se ani možná nepoznali, že jo. A slyšel, jak se bavějí, jo, a ty babičky povídali, víte, říká jedna tý druhý, víte, já tu rodinu znám strašně dlouho, tyhle ty lidi. I moje máma už se kamarádila s nima, že jo, představte si, a takový to bývali slušní lidi. No, a máte to černý díry. Tak, Mickey Shanda to vidí na Alice Coopera, Poison. Tak to dáme, no.

Přátelé, musíme dneska svižně, je to krize písnění, hodně času málo. Láďa Zdislavice, Norský dřevo, Aleš Brichta, Pavla Kapitánová.

Jinak v Oregoši je to Beatles, jsou to teda Beatles. Text téměř odpovídá norský dřevo. Škvor, vidíte to, kolik je hodin, no. Začínají to být nervy, krize. Michal Houba, jestli ty kaťáky budu mít, před Michalem Houbou to vybralo Mikešáka mladšího, Škvor za barevným sklem. Tak to dáme, no.

Tak to bychom měli škody. A teď, co tam dáme dalšího? Já tady mám rozpracovanýho. Já tady mám rozpracovanýho toho. Já vám to řeknu hned. Vydržte mi chvilku. Mikešanda Houba. Michal. Michal Houba, Kaťáci. Inzerát. To je daný jako bonusový na nějakou malbu heret, abych to našel. Jo? To jsou nervy teda dneska. Vy mi dáváte kapky, ale s radostí to najdu a vyplním. Takže zdravíme Michala Houbu z Jablonce a vydržte mě chvilinku. Vydržte mě, ještě musím o to, hledání za pochodu a to doopravdy není sranda. Tak, 3, 2, 1, teď.

Tak tady jsme měli Kaťáci a inzerát Martina z Březiny. Domovskou kapelu bych chtěla dokonce. Diskant, no tak proč by ne, letní rána, zdravíme do Březiny na chatu.

A teď to musí jít skutečně rychle. Doufám, že se to nějak podaří. Mám tady jedno přání od Startky. Bratrovi k svátku kapelu Lauter. Dáme prachy, snad se vejdem.

Za chvíli mě bude střídat, Péťa zlámal rokový diamanty, takže už jenom v kostce. Ještě jedno přání se vejde, Ondřej Poděbrady, bude teda krátký, teďko snad bude. Judas Priest, Jailbreaker, tak to dáme hned teď. Jinak já vám, milí posluchači, děkuju za poslech. A měli bychom se slyšet v sobotu, či velký sobotní rok on air. Mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn a hlavně držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Trojice přeživších veteránů The Rolling Stones, tedy Mick Jagger, Keith Richard a Ronnie Wood, vydala své 25. studiové album Foreign Tones. Jaká ta deska, na které se podílí několik hvězdných, dříve avizovaných hostů vlastně je? Nafouknutá bublina hvězdných hostů splaskla. Tyto hvězdy totiž při poslechu jaksi nezaznamenáte, pouze se v bukletu dočtete, že se nějakým způsobem na této desce podíleli. Paul McCartney hraje v jedné písni na baskytaru, Robert Smith přispěl ve třech písních různými způsoby, a to hrou na kytaru, doprovodným vokálem a hrou na syntezátor, a Bruno Mars v jedné písni zvoní na takzvaný kravský zvon. Nemám rád tyhle ty vychcané marketingové tahy, které lákají příznivce kapely na přednostní, velmi výhodný nákup nových vinylových desek, CDček a digitálních alb ke stažení. Beru to jako podvod. Ta deska podle mne není nic moc, i když kritikové ji hodnotí velmi dobře. Kapely a interprety neoceňují za jejich mnoholeté zásluhy. Beru na ně stejně tvrdá měřítka, tak jako na jakékoliv méně významné skupiny a interprety. To nejlepší z této desky už jsem vám vlastně v minulosti nabídnul, a to díky singlům In the Stars, Divine Intervention a Rough and Twisted. Nakonec jsem se rozhodnul nabídnout vám ještě jednou mírně napunklou skladbu s názvem Hit Me in the Head, tedy Udeř mě do hlavy. Není to proto, že by byla nějak výjimečná, ale spíše proto, že z té novinkové desky obsahující dvě cover verze není co vybrat. Ale víte co? Abyste neřekli, že jsem škrob, přidám ještě jednu píseň Ringin' Hollow, ve které Mick Jagger zpívá o Americe, kterou kdysi miloval, ale teď už ji nemiluje a nám je dobře známo proč, i když Mick Jagger nikoho nejmenuje. Z té písně totiž čiší nostalgie po něčem, co už se nikdy nevrátí, tak jako zlaté časy drzých bouřliváků The Rolling Stones. No, byl jsem do tebe šíleně zamilovaný, než jsme se vůbec potkali. Viděl jsem všechny tvé filmy, kouřil jsem tvé cigarety, jel jsem po tvé dálnici. Utratil jsem všechny své peníze a dávám čtvrťáky do tvého starého jukeboxu. Ale vždycky se najde nějaký darebák, který se snaží oblbnout DAF.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Rokové diamanty.
6: Skvosty rokové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny rokových démantů věnované především klasickému roku a heavy metalu, takzvané staré školy. Z čerstvě vydaného remastru 12. LPčka kapely Black Sabbath, nazvaného Seven Star, tedy sedmá hvězda, jsem pro vás vybral jeden cajdák, který jsem vám z tohoto Glennem Hughesem naspívaného alba dosud nikdy nepředstavil. Jde o baladu No Stranger to Love, která je na tomto remastru přiložena jako bonus také v remixované podobě. Té dávám přednost před originálem. Je totiž o kousíček kratší a méně utahaná než původní skladba z roku 1986.

Rockové diamanty uzavřela skladba My Radio. Tu nahrál Paul Raymond Project, tedy příležitostně sestavovaný projekt klávesisty a kytaristy UFO Paula Raymonda. Zajímavostí je, že skladby pro Paul Raymond Project vznikaly průběžně poté, co se Paul Raymond usadil v Japonsku, a to souběžně s jeho působením v domovských UFO. A to už je pro dnešek vše, co jsem vám chtěl přehrát a okecat. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

a Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tady pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Nevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou tu Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Gold Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všechno jiných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povrhné album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem to trochu zchraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takového věci z té hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Color Music Radio a Radio Hey. Death.

To byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.